0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Vzpomínáš na ten den, kdy slunce nevrhalo stíny, stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách. Schovaný před deštěm, venku v kapkách tančili víly. Řekla jsi do ticha jen, prosím povídej mi ještě chvíli.

těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanicí.

Teď ve vlasech vítr mám a po kapsách sníh, mezi mosty řeky všechny přebrodí. Do časů lepších i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bezdomovců a vagón

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy. Zavoláme kámošům,

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

prsty si hrají a límečky dřou, věn co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

Jako anonym jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

0: táhla hnojem, do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jakovi jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných papírů nadělá toaletní.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu,

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing.

ať se nenavrátí, co přede mnou, ať v mohylu se zkrátí.

oplocený. Se svejma dětma jedno je bílý, no a to druhý černočarný.

ještí zahlíd, zašitej v roští, jaká je štíhlá, žádný sádlo. Tuhle tak dostat, mlsně se volís, no to by bylo, ale žrádlo. Odvahu sbírá, kuje plány, jak by se k ní dostal bez pozvání. Přeskočím plot,

co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.

0: je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

učeň se dívá na malého chladnečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži země zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

zalezou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo, voze.

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch kentuckých hrout.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let.

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sníh.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

za naši stodolou, v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padají k zemi. Do větru šeptám s tebou, lépe je mi. Blísknou se ve slunci a pomalu padají k zemi. Do větru šeptám s tebou, lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě, pohádkově roubené, zdáli za kopcem už je slyšet klekání. Starý muž otevírá úsměv v tváři znavené.

v hlavě ozvaly. Myslím, že tohle setkání brzy hodím do noci.

let. Na cukr, na kafe, pak člunkem házel, u stavu začal tkát. Říkal, že to je tlukot života, co uzle nervů hravě rozmotá.

zaslo a aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

vedoucí hlavně v neděli. Jenže poutníci už nechodí, asi taky vymřeli.

Zase hraješ svoji knoflíků válku, když se halenkou prodíráš ven a víš. Zbylo dost otázek, co plní dno šálku, k snídani odpověď na zpověď dávno víš.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe ptám se čísi. Je to pěkná řádka let.

protože jsem King. Na Máchově mácháči se neobény namáčí, když učím křehké dámy windsurfing.

0: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
1: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdychého psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích, ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče, kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád, věncem z vavřínů

to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

Lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni? Nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

a proč v tak nepěkných barácích bydlíte a proč tak zkažených.

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi.

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici, k velkému táboru, kde lidé pikají za to, že člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít hlubší.

trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svojí mílku.

smutně se procházím. Nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka. Tisíce jich tu spí, mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova, lidičky, bratři.

Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

svíčka zas o kousek schořela, zas jeden rok doplul k molu. Život jsou koně splašený,

Poslouchej rozum, co ti napoví, rozhodni však srdcem svým. Zda budeš mi žen,

0: tolik rozervanou.
1: Před malou chvíli bylo 8.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

My dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně. My dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým. 6 dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebo nejsme. 7 dní v týdnu, bez zabrždění, myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

svět je parket plný siluet a tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty a vedle bosí nahatý je naše nová.

Když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

Viděl jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět. Proč to říkáš a pláčeš a nechceš si se mnou?

0: koště.
1: Hop na koště.
0: Hop na koště.
2: Hop na koště.
0: A pak teda.
1: Baba jedna, baba dvě i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on mají chobot jako slon. A baba
0: oň.
1: Baba
0: oň.
1: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba vidi, to jsou ale dneska lidi. Baba vedno, baba hic, odvezem je do Teplic. Baba je a baba ká.

Dnes jsem tě potkal ve snu, vykouzlil mi tě přesnou, se všemi akordy očí a tváře, a zapsal mi tě znova do diáře. Ne, nechci lásku, té mám vážně nad hlavu, když člověk sám sebou je zruší představu, že něco chybí mu a něco přebývá, příbytku duše radostně prodlívá. Ale nechci se chlubit, občas zaspomínám na ten tvůj smích a zpěv a slůvka roztomila, která mi mimo jiné tehdy umožnila cítit se mladší, než je datum v kalendáři, byť vrázka malá usadí se v tvář.

že mi někdy smutno, koukám do vesmíru, brnkám si na kytaru, ale nechci žádnou díru do světa udělat, chci jen zpívat a hrát svým bližním pro radost. Chci nebe na zemi,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

i když jsem hrál jen písničky obsaný z pásku. Pak psal jsem vlastní pro ní, my love, že létem voní, a marně hledal

uniformu. Do města, kde sloužil, zas přijel z dětiny, na sobě majorskou tu uniformu. Ukrytý podlou na hlavní třídě, čekal, až ta místa konečně přijde, ten, co ho dva roky

poručík, pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šlus. Každou chvíli hrozí

dráždění, ještě doženem. Teď sem, hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já, hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi splednul!

0: znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 30-50. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 30-50.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
1: Byla. To dobré začíná u nás.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: třeba co mají.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ty na ramenou začnou tančit čardáš. Kam hlavu dáš, kam ji dáš? U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde v podkroví.

0: kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut a to ze ksovejch kol, ty všichni dobrý lidi zmizlou jako líp. Co brácho s tím, co s tím?
1: Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La la la la la la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

0: já to zkouším dál. Zkouším dál.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

0: zpívali, aby svou písní pozdravili děvčeno.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

skoro priesvitnú. Sedí vo vetre uprostred stepy.

Týská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas.

přiletí. Vzpomínka je kletba, kterou rád bych sňal. Minulost je moje dávný prokletí. Na hodinách je už kolem desátý. Plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty dole hlučí.

pevninu nevidím, hvězdy mám na blízku. S Bohem má kameji na zlatém řetízku.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Za svět mi leze krkem, je pořád stejně šedivej. Se mnou

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě, a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nech.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zvindal svou lulku a pliv Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulat, že smí

Když něco víš, je ti to na obtíž. V hlavě data tepou a nevidím v nich logiku. Obličej schovám do plynový masky, ať můžu spálit svoje knižní slávy.

zapaluju sirku, zapaluju sirku, liju džuniju.

0: Plzeň, tam pod Hradištěm Hůrka, odtamtud kníže Boleslav hnal Němce do Bavor. Jenže údolí Úslavy bylo časem těsné, pak byl z Prahy povolaný Jindřich Lokátor.
1: Tento uměl nové město vyměřil, na zelené pláni u soutoku řek, ať je pevné krásné, to byl jeho cíl, ať tam na

Říkali mi, jen drž klidně, ty jsou na míru. Pršelo a do kaluží hvězdy padaly. A ti vzadu do kroku mi tiše zpívali. Na oči

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
0: Bila. To dobré začíná u nás.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrej rým. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zvedl hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svý...

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách, někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo,

měl sám střel do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti,

střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

čaj, je to můj kraj, tam vše vydám. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned, teď se vracím zpět.

Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají, na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

a Pingl, ať tam leží taky s ním. Už nechci modrý dálavý, jo, ani světa kraj, vracím se do šedy dál, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dál, a děti káču v trávě hraj, na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam šedy dál, je to můj kraj, tam šedy dál.

hotový zeleninový, mám 20 druhů. Všechno je čerstvý, dáme do pečeš, tady to prodáváme.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někde prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená.

slyším, v mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Kohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

kdyby tady byla,

v hav. A ty už taky vstávej z boudy děravý. Jdeme pod splav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý. Já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Od Waterloo, oho. Když psi z koza vzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z Buzuluku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z Buzuluku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě, na neochvějně. A ty tu ležíš, vylez, nechtěj, abych tě v zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

Znaven, ach znaven vším, já hledám smrt a klid. Když vidím zásluhy rodit se u žebráka a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít a víru nejčistší zrazenou hořce plakat a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných a dívčí něhu čest servanou v okamžiku a dokonalost pak budící už jen smích a vládu ve schromlých pařátech panovníků a jazyk umění vrchností zmrzačený a blbost doktorsky radící rozum a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny a dobro zajaté

zatčený a blbost doktorsky radící rozumu a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny.

Hmm. Actual.

marně se ptá, kdo seš. A vzpomínám na včerejší den, v posteli vůně otisk mám. Zbyl mi dnes tvůj obraz jen,

náčelník Bokasa, chytne tě do lasa, nacpe do lednice, masa jak urasa. Prezident Francie tam taky večeřel, když slyšel, co

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd, hvízda.
1: Vlna pohody v moři Komerce, Radio Folk.

Možná už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát po cestách klikatých. Stále se ptám, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spí.

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš, až přijde čas. Možná tě potkám tu pravou chvíli. Zkusím se zeptat, lásko.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal bys si ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal, jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

místa, kde jsi má smrti už odnes můj dech. Život mi vzala ta, kterou jsem chtěl. Trhejte břečťan na věnce, šijte mi rubáš bílý, teď

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak už to vře a chlapi ostrý jsou jak mek.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Bila, to dobré začíná u nás.
2: Radio Folk, váš klidný prostor.

světě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

0: trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů a těžká vůně tlení.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Poslední lžička.

vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

velký vůz, kolik ztratili jsme mus, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad, to jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat, dokud oheň

Denis Tito byl první vesmírný turista. Dovolená za 500 miliardy a 7 dní ve stavu bez tíže. Ale žádný vesmír není tak hebký jak pokoj, ve kterým jste spolu přistávali navzájem v sobě. Na starém letišti rychlovlak. Rychlovlak Peking Hongkong. Rozmazanou krajinou svíštíš až 300

Je satelitní síť, celoplanetární pokrytí, takže dovoláš se klidně spolu na pol. Jenže žádný operátor na světě nespojí tě s tím, kdo s tebou nechce mluvit. BBC News. Ostrý obraz, dobrý zvuk, aktuální zprávy o tom, co se děje zrovna teď. Zrovna teď v Tararinga Patamu a stejně na žádný televizní stanici se nedovíš nic o lidech, který tu s tebou bydlí pod jednou střechou v dětské.

Každej z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kámošku, už nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé. A lásky bude dost, tak jako

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty si hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel del

své blízké a z duše spadne strach a těžké bydle s pískem. A někdy ve snu zaslechnu tvůj usedavý pláč, přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, z lékárničky vyndat nůžky, náplasti a fáč a vázat tvé srdce, které puklo příliš brzy. Měl jsem tě rád, už je to pryč, moje zprávy smaž a všechny dárky znič. Zapomeň prosím, že jsi mě znala, u těch uhledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky, už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč, odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich. K nočnímu bdění zveli jsme sami, plameny šlehají našim demonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den,

náměstí, o půlnoci, to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém

sedíme u rozlitýho stolu na vzduchoprázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole, slova nikdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

co jsi mi chtěla říct. Snad si to řekneme příště, co jsi mi chtěla dát, ještě to vím. Zdá se, že v srdci mám opuštěné parkoviště, nesměle se tě ptám, zda prosit smím. Poslední válčík

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguli, strýce Kaliguli, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatranec ti latě, bratranec ti latě vysušil, domy plápolali, požár udolali.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec,

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na bivoje Zemana,

Hlavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

když jsem šel kolem temže sám. Na chodníku hrál tam chlápek nějakej hit. Zakotvil jsem, tiše poslouchám. Vytáhl jsem 10 liber, ty jsi dobrý hráč. A on thank you very much. A spí

Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když seš happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: When you want it to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží. Musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít. A těma se pak vracet a narodit se musíš. Na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi

sralých proznů. A proti slunku jiskru vína uvidím.

vyprávací statistika dnů v žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličí, obraz stáří. Čelo je přeorané, pole hrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

duchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole hrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak mění.

0: ne Vetešníkem.
1: Ne Starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl Starožitníko, Vetešníko, Mastičkáře.

Slyšně krouží motýl po valeč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číšník jako žralok.

Bohu.

stál až úplně vzadu. Chtěli jsme jako černí pasažéři procestovat svět, dojet až na Dobříš a možná ještě dál. Mohl bych o tom ovšem dlouho vyprávět, každý z vás by se mi ale smál. Měli jsme v očích daleké obzory, kde jaký potok hučel jako bobří řeka. Měli jsme v očích daleké obzory a nevěděli, co nás se s tou čeká. Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás znala z města ven. I když předpověď počasí byla mizerná, a škarohlíč říkal, že to zná, že

0: byla to konec konců dost veselá bída.
1: Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás hnala z města ven. A když letní žár nám kůži z těla svlíkal, škarohlíd Johnny říkal, já to říkal,

opět. Každý z vás by se mi ale smál, dnes už je všechno jinak v naší staré osadě. Johnny zbohatnul a koupil vilu pod lesem. Jack se vrátil, ale Joe ten zůstal v Kanadě. Žije tam s indiánkou v Cadillacu s přívěsem.

záliby, potkáš je na brdech a ve všech koutech světa. Splétají dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost je žene z města ven. Až Karolíčony pořád ještě naříká, i když se o to vlastně

na ostrůvku spolu žili. Kanibálové večeři si připravili. Kanibálové, jelikož mě včera chytli. Kanibálové, byl jsem, jak se říká, v pytli. Kanibálové, sežeň, rožeň, to si řekli. Kanibálové, sliny jim tekly, když mě pekli. Kanibálové, někdy mě někde něco žere. V žaludku někomu ležím, pak já nebudu tiše v tom jeho břiše, ať ho přejde chuť.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chvíli hrozilo, že se protrhnou. Mý město mělo přísně střižený fraky a cinkot řetězů se nesl oblohou.

tak stojím na zastávce posledního vlaku. Někam se chystám, sám nevím kam. Můj život nemá hlavu ani patu. Bloužím se kolem zamčených bran. Jdu čekat na tu jednu velkou chvíli. Dám na to svý srdce zoufalý.

hodit se do dne. To už mě dávno bolí, jako když někdo bodne a nebo vezme holí. Jak z přelámané kosti v každém kousku těla, slavení bez radosti a slova o něm měla. Tak nesu tohle břímě, dneska a zítra znova.

budice kránu, jak strom nalomený, terč pro poslední ránu, jak znásilněné ženy, jak noci beze spánku a dlouhý pochod v špíně, krvavé pásy tanků a pláč na Ukrajině. Tak nesu tohle břímě, dneska a zítra znova.

noci temné, když nevím kudy kam. Já prosím, dotkni se mne, ať vím, že nejsem sám. A i když strach mě mrazí a poutá v nedověře, ať tomu, který vchází, já otevírám dveře.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: ten, kdo promění lásku do šestáků, ať se chystá na soudnej den. Já měl hádku s andělem o duši mou, oh, oh, oh.
1: Já měl
0: hádku s andělem.

Zpátku s andělem o duši mou. Rád na dno se dívám čbánům, pak mám řeči od srdce jen. Kdo pravdu dovolí říkat si pánům, ať se chystá na soudnej den. Já měl hádku s andělem

0: matky byly v tom městě poblíž jezera. Beránky dávno vykoupili pro krutou oběť večera.
1: Řekni mi, pane, co se stane,

pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine, tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryj rouškou před synem, i nejlepší chlap hostí hada, s nevinou vždycky chodí hřích.

naposled hladíš mrtvý tělo, máš prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtělo.

Blesk kamen na potoce hráz, tam začíná skryt borovým stínem, do země někoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, ve světák moc bodčovák už se slámy a víly nesvedeš hned.

máš-li místa na duši bílý, kam zatím život ti nedosáh, ať zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ti místa tam zbyly, jen navzdory těm, co mají.

tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Jura. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. V podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

je možný, že se nenajdeme. A nebo naše duše

Rádio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Jen tiše řek, tak se vzbuď. Bílý peří zdobilo mu bělavou hruď a i křídla měl ještě vlažný. Kdyby to šlo, snad bych klek. Já se ale nemohl pohnout, jak jsem se lek.

0: 23 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím

Starý pán kouří v továrně na benzín, starý pán letí spolu s továrnou. Protrhli kousek nebe a díra, co v něm zbyla, zpívá si o nich píseň jednotvárnou. Tuhletu starý pán kouří v továrně na benzín, starý pán letí spolu s továrnou. Protrhli kousek nebe a díra, co v něm zbyla, zpívá si o nich píseň jednotvárnou.

je z ní už trochu na nic. Kde končí vesmír a co je za ním? Prostor se zakřivil jako ústa při zasmání. Rychlostí světla letí píseň vzdor gravitaci. Dveřma ji vyhodíš a oknem se ti vrací.

Z tvých pohledů a zvyků sám si přísahám, že chtěl bych jenom s tebou být. Nechci být už sám a chci slyšet rytmus známých kroků. Nechci být už sám a chci štěstí s tebou pít. Nechci být sám, chci být jen.

stolníci ze Sibiře, stážci zlaté řeky. Posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvav, zanechejte volejbolu, bijte na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kanionem, vyklekují plány, kupí, fotí si ho dronem. Betonem zalitý terén, provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem Nový Jižní Tah. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklí karty, hrajou pokr vo dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým v okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží, na šerifův čeká pokyn vyzbrojeno Benji. Náhle spustí 200 trampů jako Bill Monroe, v naprosto vražedným tempu, jo, tady rovnou. Roll on, buddy.

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvérů nasaditi hrůzostrašný ryk.

tu jednou pojedete, vězte na závěr. Není zápas na tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: protáhla hnojem, do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jakovi jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných papírů.

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená, nese se pyšně

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil

pravý, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám.

jak už teda můžeš říci pro mě ne? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já budu

přirozeně, tak proč to není? A člověk by řval nejradši do celého města, vždyť my dva jsme přece ze stejného těsta, vždyť my nemůžeme přestat. Ne, my nemůžeme přestat. O, Bože můj, proč na kříž si mě přiběl, zopakuj. Můj osud, máš tam nejspíš kdyby, řekni, tak se ti to líbí.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let.

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sníh.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Řeči jsou laciny, to, co chtěla jsem, už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vest.

Mě táta do batohu přibalil, když jsem opouštěl tenhle stát. Pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

0: krátce po jedné hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tak do 30 let mi prý životu čecká sne, říkal kluk, co bosí mířil k Římu. Jak louč na stole, když dohoří a zhasne,

Hudba hory přenáší. Radio Folk. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead.

Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když bože nám neklíže, když bože nám neklíže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit toho rustokožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouhla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.

0: hladně dá přednost každý planetě. Z balónů stromy jako drátky, nebe má mraky na háčku.
1: On dřív než slítne k milí zpátky, vybere každou zatáčku.
0: My si tu ale

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve 8. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosů. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář.

0: večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm

lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.

zbednou líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička, budík vůni, dymián. Mám-li v očích něho k světu, zavaď o mě pohled.

zblednou líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička budí kvůně demián. Třpitka pohledu ti hasne do červánku blankitu, jak je slastné.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Až najdu ráno u herníčku zmačkané podobenky, až smiju s pláčem na krajíčku otisky tvojí rtěnky, urovnám s klinem Angličana tvůj důlek v poštáři s myšlenkou, že od toho rána druhý čaj nevařím.

klekot hodin nad dveřmi v rozpačitém tichu zesílí. Až najdu ráno u hrníčku dvě nedopité sklenky, až smiju s pláčem na krajíčku otisky čí sirtěnky, až vybledne mi toho rána tvůj obraz v polštářích, bude už láska vyprodaná u cesty do stáří.